0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nástroje využívající umělou inteligenci používají alespoň občas skoro 3/4 z nás. Lidé v AI vidí pomoc při rutinních pracích, ale i možnou hrozbu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky, prováděném a to letos na přelomu března a dubna. Nástroje AI schopné generovat texty, obrázky nebo i počítačové programy využívají a oceňují především lidé ve věkových kategoriích do 65 let nebo s vysokoškolským vzděláním. Tolik AI a případně vaše pomoc. Teď už další ty. Jarek, přeje hezký poslech.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ty krokodýla si užíváte, Jarek přeje krásný poslech a horka si užíváme také a samozřejmě v městské hromadné dopravě a vůbec dopravě po jihu Moravě je to potom složitější. No a cestování v rozpálených autobusech by mělo být na jižní Moravě stále ojedinělejší. Klimatizaci totiž má 95% příměstských autobusů a nechybí ani ve většině vlaků. Kraj navíc během horkých dnů kontroluje, zda dopravci chlazení skutečně používají. Teď myslíme samozřejmě kraj, své autobusy a vlaky, ne brněnskou MHD. Tak doufejme, že vše jede, jak má být. No a my jedeme za dalšími hity tady u nás na Krokodýlu.
1: Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak, jak ja sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta,

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

těmi nejnovějšími. A do toho to nejlepší z českých hitů. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Blíží se 7. hodina raní, posloucháte Krokodýla, máme neděli 28. června a z víkendové snídaně vám krásné nedělní ráno přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša ví také, co je nového.
1: Ve Strážnici se utkali tanečníci Verbuňku a diváci vypískali Macinku. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity po 7. hodině z Krokodýla budou Roxette. Přidá se také Robin Schulz. A z českých hitů Miraj. Předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy. Tak to je 7. hodina na Rádiu Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna nám teploměr ukazuje 22,5 stupně, během dnešního odpoledne teploty 37 až 40 stupňů, ještě teplejší než včera. K tomu převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne se můžou tvořit lokálně kupovitá oblačnost.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hřbitov v brněnských Tuřanech se dočká obnovy. Kromě běžných prací, jako je oprava cestiček nebo výsadba stromů, dělníci zrekonstruují i hřbitovní kaply. Novinkou budou podzemní kolumbária nebo květnatá rozptylová louka. Práce bydla ředitelky správy hřbitovů města Brna Aleny Říhové mohly začít příští rok. Předpokládaná cena je asi 25 milionů korun. I přes velké horko, které včera odpoledne přesahovalo 37 stupňů Celsia, se ve Strážnici na Hodonínsku utkalo na mezinárodním folklorním festivalu 37 tanečníků tradičního slováckého Verbuňku. Aby to měli alespoň trochu jednodušší, slevili jim pořadatelé z některých požadavků na to, co musí mít ze svátečního kroje na sobě. V pátek se na festivalu objevil také ministr kultury Otto Klempíř, kterého část publika vypískala. Včera se totéž opakovalo, když se na pódiu objevil ministr zahraničí Petr Macinka. Jeho vystoupení skončilo skandováním vypadni. Srbský prezident Aleksandar Vučić včera na provládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby. Vučić však neupřesnil, kdy rezignaci podá a nikdy rozpustí parlament, což je předpokladem k vypsání předčasných voleb. Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1, postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V dnešním finále se utkají od 15:15 z USA.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Odstavená vozidla na D1, 208. kilometr ve směru na Vyškov, tak tam dávejte pozor, je tam odstavené vozidlo, a 225. kilometr D1 ve směru na Brno, také odstavená dodávka. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 7. hodině, neděle 28. června a právě 28. června roku 1846 si Adolf Sachs patentoval hudební nástroj saxofon. Co dalšího zajímavého se odehrálo? Kdo má svátek, kdo narozeniny, si řekneme v kalendáriu Rádia Krokodýlu už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po 7. hodině, neděle 28. června. Svátek mají Lubomírové, což je mužské křestní jméno slovanského původu, jehož význam je míru milovný. Varianty jsou také Lubomír, anebo slovensky Ljubomír. Tak Lubomírové, všechno nejlepší k vašemu svátku. Pogratulujeme i k narozeninám, které dnes slaví například modelka Andrea Verešová, 46. narozeniny. Elon Musk, miliardář, který dnes má 55. narozeniny, slaví také herec John Cusack, ten má kulaté 60. narozeniny, a Václav Vašák, herec, kterého můžete znát například ze seriálu Sex O'Clock, Polabí, nebo třeba Modrý kód a podobně, tak ten slaví 51. narozeniny. Markéta Vondroušová, tenistka, právě dnes 27. narozeniny. No a pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: zadarmo. Před čtvrt hodinkou teplota 22 stupňů. Teď téměř 25. Ano, během čtvrt hodiny o 3 stupně stoupla teplota a během dnešního dne bude stoupat dál až ke 40. No, to by chtělo klimatizaci. A tak vám Rádio Krokodýl společně s Klimastyle nabídlo klimatizaci. Vaším úkolem bylo vychytat 3 klimatizační hity a jakmile jste je slyšeli pěkně za sebou, zavolali jste si a Lucka z Nosislavy vyhrála. Takhle se radovala.
1: Už v úterý 30. června se pokusíme vytvořit.
0: Ne, tak to není Lucka, takhle se raduje Lucka.
2: Lucko, a já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci.
1: Jupi, moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
2: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. Elton John, Dua Lipa.
1: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem Krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. Tak perfektní.
0: Gratulujeme, klimatizace putuje za Luckou do Nosislavy a bude tam mít příjemný chládek i v těchto tropických dnech.
3: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
3: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
6: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: 4 minuty před půl osmou posloucháte Krokodýla. Rádio, které pomáhá, píšete nám na pomoc@krokodil.cz. Z vašich tipů vybíráme a rádi pomáháme, jako třeba jedné mamince samoživitelce.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit. A strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Arsa.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Krokodýlem se teď vydáme k jihomoravským hasičům. Řeknu vám, že hasit požár v těchhle vedrech, tak to je skutečné peklo. Nějakou podobnou událost začali jihomoravští hasiči ve středu. Podrobnosti pro nás má mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
3: Ve středu odpoledne jsme přijali informaci o požáru střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Oheň způsobil škody v řádech milionů korun a několik osob skončilo v péči záchranné služby. Velitel zásahu si po příjezdu na místo vyžádal posilové jednotky z druhého stupně poplachu. Jednalo se o opatření související s vysokými teplotami a náročnými podmínkami pro zásah a potřebou střídat zasahující hasiče. Požár zničil střešní konstrukci, půdní prostory i větší část přízemí řadového rodinného domu, včetně hospodářské přístavby ve dvoře. Co bylo jeho příčinou, nadále zjišťujeme. Během zásahu skončilo v péči záchranné služby celkem 8 osob. Z toho v 6 případech se jednalo o hasiče. Důvodem bylo většinou přehrátí organismu během náročného zásahu.
2: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Děkujeme za informace a nevím jak vy, já tedy před hasiči rozhodně smekám.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Víkendová snídaně je plná nejen hitů, ale i čerstvých informací. Se zprávami na 8. je tu opět Míša.
1: Já vás vítám a přeji pěkné ráno. Včera odstartoval Mezinárodní festival uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis. Více už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8. hodině další hity z Krokodýla budou Rednex. David Guetta a Jennifer Lopez. A také Kapitán Demo, jeho zlatíčka. Osm nebude na Krokodýlu chybět ani předpověď počasí a zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme už 26 stupňů, na Lesné by to mělo být dokonce necelých 29, v Troubsku necelých 23 stupňů, tak to je rozpětí aktuální teplot na jihu Moravy, ty odpolední výrazně vyšší, 37 až 40 stupňů a k tomu převažující jasno nebo skoro jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 500 dronů na brněnské přehradě včera zahájilo světelnou show mezinárodní přehlídky uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis. Ve 22.30 pak začal ohňostroj vzhůru ke hvězdám, který připravil český tým. V příštím týdnu pak vystoupí Švýcarsko a Finsko. Ve věku 102 let zemřel v noci z pátku na sobotu čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 48 i protikomunistického odboje a pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které režim pronásledoval. Desítku let kvůli tomu strávil v komunistických vězeních, včetně Jáchymovských uranových dolů. Dánská vláda hodlá změnit pravidla udělování dočasné ochrany Ukrajincům, kteří utekli před válkou. Nově ji nebudou moci získat bojeschopní muži ve věku od 23 do 60 let. Vláda to oznámila v tiskové zprávě s tím, že Ukrajinci již nebudou moci zneužívat dočasný pobyt k vyhýbání se mobilizaci do armády. Stejnou změnu chce zavést také Evropská komise. Fotbalisté Chorvatska v závěrečném utkání skupiny L na mistrovství světa v Americe porazili Ghanu 2-1 a postoupili z druhého místa do vyřazovací fáze. Play-off si zahraje i africký celek. Účast v něm měl jistou už před zápasem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl a odstavené auto na D2 na 14. a 5. kilometru ve směru na Brno. Na D1 na 208. kilometru směrem na Vyškov také odstavené osobní auto, tak s ním počítejte. Neprojedete v Brně v Renecké třídě, tam probíhají stavební práce, je tam uzavírka a objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou ulici. A v Olomoucké ulici v Brně na mostě přes železniční trať je silnice také uzavřena. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel vám po 8. hodině představí jednu zajímavou stavbu v Mikulově. A pokud ji poznáte, máme pro vás dvě vstupenky na festival Vezuv.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?

0: Pojď sem.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Kapitán Demo má svoje zlatíčka a my máme také svá. Naši nejmilejší, nejmenší posluchači Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými jsme tentokrát vyrazili do školky v Žabovřeskách a budeme tak trošku zjišťovat, jakou mají doma situaci. Jestli pak maminky dostávají od tatínků květiny. Ptáme se, proč vlastně muži nosí ženám květiny.
3: Protože se mají rádi.
4: Mě se milují.
5: Ženy mají rádi květiny.
6: Je chtějí mít třeba malý miminko.
7: Protože se do sebe zamilovali.
8: Že budou mít svatbu.
2: Když se zamilovali, tak budou mít svatbu, mají se rádi a třeba z toho bude i miminko. Všechno to jsou příležitosti, aby muž ženám přinesli květiny.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22:30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
9: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
10: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
11: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel se vydá do Mikulova na jednu stavbu, kterou když poznáte, tak pro vás máme dvě vstupenky na festival Vesuv. Ten se koná příští víkend 4. a 5. července na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov. Kapely Škvor, Lucie, také Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další. A vy můžete být u toho. Tak se tedy vydejme na tu stavbu, která leží v Mikulově na úpatí Zámeckého vrchu. Říká se jí někdy také Stará, Dómská či Altšul a byla vystavěna v polovině 16. století. Můžete si tam prohlédnout novou zimní modlitebnu, schodiště na ženskou galerii, ale i nádhernou štukovou výzdobu, včetně kartuší s nápisy a nebo také svatostánek. Slouží mimo jiné také k pořádání výstav a v průběhu roku se tam pod hlavičkou regionálního muzea v Mikulově koná celá řada kulturních a vzdělávacích akcí. Linka 603 103 103 právě teď odblokována, tak si zavolejte. Pokud nám prozradíte, jak se ta stavba jmenuje, jak se jí říká, tak vstupenky na festival Vesuv jsou vaše. No a poslechnete si Škvory, Lucii, Marpa, Martinu Pártlovou, Valda Gang, Kamila Střihavku a další. Příští víkend festival Vesuv na Pastýřské louce. 603 103 103, linka k nám do studia.
0: Nazdar rockeři, festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kapelami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Krokodýl cestovatel.
1: Vydali jsme se do Mikulova na stavbu, kterou jsme si představili a vy byste měli poznat, jak se jí říká. Kdo pak se dovolal? Halo, tady Martin?
3: Tomáš.
1: Tomáš? A Tomáši, Tomáš, odkud voláš?
3: Do Brna.
1: Přímo z Brna voláš. No a jak si užíváš víkend, jak se chráníš před vedrem?
3: No, právě se nějak neužívám.
1: Neužíváš, když je takové teplo. Dobrá, tak jak se tedy říká té stavbě, kterou jsem představil?
3: Horní synagoga.
1: Ano, je to tak, jak říkáš. Horní synagoga v Mikulově, to je to, co jsem chtěl slyšet a díky tomu ty získáváš dvě vstupenky na festival Vesuv. Byl ses tam někdy podívat?
3: No, nebyl.
1: Nebyl, ale znáš tu stavbu tedy.
3: Prosím, ano.
1: Ano, znáš, no a vyhráváš. Tak gratuluju, vydrž na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásnou neděli a zas někdy naslyšenou. Ahoj.
3: Ahoj, zatím.
0: Radio Krokodýl.
4: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: Dvě minuty před půl devátou. Jste s Krokodýlem, další hity už za chvíli. Whitney Houston, Ed Sheeran, Justin Bieber a také Depeche Mode. To vás čeká v následujících chvílích, ale ještě předtím si poslechněte příběh Markéty, které Rádio Krokodýl pomohlo.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama s 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
2: Chtěla bych Radu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Posloucháte Radio Krokodýl a dobře děláte, protože s námi vyhráváte nejen třeba klimatizaci v těchto tropických dnech, ale třeba pokud máte hlad, tak můžete vyhrát pizzu. A nejen pro sebe, ale i pro své kolegy. Stačí, když nám napíšete, kde posloucháte, a my, naše krokohlídka, tam přímo za vámi může vyrazit s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza, no a přivezou vám něco moc dobrého, takže pište už teď na studio @krokodil.cz. Samozřejmě připište, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. No a pak už jen čekejte, až dorazí krokohlídka s parádní pizzou.
4: Radio Krokodýl.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského Digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
7: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
8: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
7: Pršet nebude, váš Bolek.
9: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
4: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Reach out.

0: Za minutu a půl bude přesně 9 hodin.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna už víc jak 31 stupňů, poměrně brzy, ještě před 9 hodinou vystoupala tahle teplota na Kraví hoře. 26, zatím v Oslavanech, takové je aktuální rozpětí, to odpolední 37 až 40 stupňů. A k tomu jasno nebo skoro jasno.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Řidiči i cestující brněnské MHD musí počítat s komplikacemi. Olomoucká ulice je od pátečního večera v místě přemostění přes železniční trať uzavřená. Trolejbusy jedou odklonem a některé zastávky neobslouží. Silničáři v místě opravují mosty přes železnici. Práce by měly trvat až do konce srpna. Dnes je poslední den, kdy si lidé mohou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Dluhopisy je možné zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise se uskuteční 15. července. Její objem bude několikanásobně větší proti původně plánovaným 20 miliardám korun. V Německu, Česku, Švýcarsku, Dánsku či na Slovensku včera padaly teplotní rekordy. Ve švýcarské Bazileji naměřili rekordní teplotu 38,8 stupňů Celsia. Nebývalé horké počasí panuje i v severských zemích. Dánští meteorologové naměřili 37 stupňů Celsia. Slovenský rekord se přiblížil 40 stupňům Celsia. Zatímco rekordy v Česku a Německu tuto hranici překonaly. Ve Francii se kvůli vedrům v posledních dnech utopily desítky lidí. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa porazili Panamu 2-0 a bez porážky vyhráli skupinu L. Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a komplikovaná situace v Brně v ulici Plachty. Tam došlo k požáru, hasiči tam hasí, všechny složky integrovaného záchranného systému jsou na místě, doprava je tam omezena, tak tam počítejte s komplikacemi. No a opatrně na D1 176. kilometr ve směru na Brno, tak tam by měly být odstavené 3 dodávky s naloženými auty. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 9:59, na Krokodýl už pro vás máme připraveny největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu.
1: Rádio Krokodýl, 90.9. Každý den po 9. hodině nám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.
0: 99. Celou hodinu vám hrajeme na krok.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu se jdeme rozšiřovat znalosti brněnského Hantecu a co si pro nás náš specialista Honza Ženek připravil pro tentokrát?
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomide, co to jsou švigry na skobě?
1: Švigry na skobě, tak já bych věděl, mám s tím zkušenosti. Co na to říkáte vy v ulicích Brna?
3: Babičky na jízdě.
4: Hubený ženský.
5: Na hrdelník na krku.
6: Hezký ženský v autě.
7: Lyže na střeše.
1: Hezký ženský v autě, švigry na skobě, no není to tak, je to něco jiného, žádný z těch typů nebyl přesný a Žanek nám to tedy vysvětlí.
2: Švigry na skobě jsou brýle na nose.
1: Ano, brýle na nose, já brýle na nose nosím, to znamená, že vím, co to jsou švigry na skobě. Teď už to víte i vy, tak se společně těšíme na další slovíčka. Máme za 4 minuty 9:45 a na Krokodýlu už za chvíli další nejdevadesátkové hity.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: si zadarmo.
1: Na Krokodýlu jsme měli takovou specialitu, takzvané klimatizační hity. Byly tři, Hot and Cold od Katy Perry, Cool od Gwen Stefani a Elton John z Dua Lipa Cold Heart. Tak tyhle tři klimatizační hity, když jste slyšeli za sebou, tak jste dobře udělali, pokud jste zavolali. Protože Krokodýl v těchto vedrech rozdával společně s Klimastyle klimatizaci. No a Lucka z Nosislavy ta poslouchala opravdu pozorně a tak tu klimatizaci vyhrála.
2: Lucko, a já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci!
3: Jupi! Moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
2: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool, Elton John, Dua Lipa.
3: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem Krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. To je perfektní.
1: Je to naprosto perfektní. V Nosislavi tam teď bude chládek a Krokodýl ochladí i vás, kteří nás ladíte, třeba i někde jinde. Poslouchejte dál, budeme pro vás mít další soutěže a můžete vyhrát třeba právě vy.
4: Radio Krokodýl.
0: Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
4: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pohodový Simply Red na rádiu Krokodýl a jejich Stars v těch největších hitech z 90. let po 9. hodině. Máme minutku před 9:30, další nejdevadesátky na Krokodýlu už za chvíli budou Me and My, 18 a nebo také Shania Twain. Ale ještě předtím si poslechněte povídání z další školy, která omezuje mobilní telefony.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Zbyněk Mňařík, jsem ředitelem základní školy Rosice. Používání mobilních telefonů pro žáky mimo výuku máme zakázány již 3. rokem. Děti spolu začaly více komunikovat. V českém jazyce například máme takovou zpětnou vazbu, že děti dokáží daleko lépe psát slohové práce, vyjadřovat se. Celkově klima školy se nám tím velmi zlepšilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Už jste viděli v brněnské zoo nové lední medvědice, už jste viděli letošní mláďata, která se tam narodila, no tak to byste měli vyrazit, pokud ještě ne. Také tam pro nás chystají jednu pozitivní změnu. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoologické zahrady. Prázdniny se nezadržitelně blíží a pro nás to znamená jednu velkou změnu. Od 1. července pro vás, naše návštěvníky, prodlužujeme otevírací dobu o celou hodinu. Nově tak můžete zoobrovna navštívit každý den od 9 až do 19. hodiny večerní. Pokladny se pak uzavírají hodinu před koncem otevírací doby. Denně pro vás bude jezdit také náš zoováček a v provozu zůstává i sezónní vstup. A proč se k nám během prázdnin vydat? Protože v zoo je opravdu na co se dívat. Letos máme obrovskou radost z celé řady mláďat. Daří se například našim manům, malé přírůstky máme také u korzaků, vapity sibirských, sobů polárních, kapibar nebo u jelena milu. A radost nám udělalo i mládě klokana bažiného. Těšit se ale můžete samozřejmě i na naše dospělé obyvatele. Velkým lákadlem jsou například naše lední medvědice, kterých můžete v areálu pozorovat hned 5. A to dokonce na dvou různých místech zoologické zahrady. Tak si naplánujte letní výlet do Zoo Brno. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
0: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v 9 na rádiu Krokodýl.

Ka-ching. 99 Rádio Krokodýl.

0: Sia dospívala na rádiu Krokodýl, celou hodinku jsme si užívali nejdevadesátky, ale teď už se blíží desátá a tak je tu opět Míša a další zprávy.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Nahý muž dělal u přehrady stojky na asfaltu, i o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté hodině další hity z Krokodýla One Direction. DJ Antoine. A hrajeme i české hity, třeba kapelu Činasky. Za dvě minuty bude přesně 10 hodin.
4: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna aktuálně 32 stupňů, v Oslavanech nějakých 28 stupňů, to je aktuální rozpětí teplot, odpoledne to bude mnohem horší, 37 až 40 stupňů předpokládají meteorologové, varují

0: Lajícího na linku 156 vyšel z vody zmatený člověk. Strážníci našli 20-letého a kompletně svlečeného muže vedle zastávky parníků pod Trnůvkou. Během jejich snahy navázat kontakt i při konkrétních otázkách hleděl do prázdna a místo odpovědí se pokoušel o hvězdy a stojky. Na asfaltové cestě dělal i kotouly a tak měli strážníci obavy, že se poraní. Hlídka z jeho chování usoudila, že je pod silným vlivem drog a přivolala mu sanitku. Zdravotníci ho vyšetřili a v doprovodu strážníků odvezli do Bohunické fakultní nemocnice.
1: Tolik tiskový mluvčí brněnských strážníků Jakub Khanem. Česko má za sebou další tropickou noc. Teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů, což se za dobu měření dosud stalo pouze na 7 stanicích. Vítr během noci na některých místech dokonce způsobil růst teplot. Podle předpovědi je více než pravděpodobné, že dnešní noc bude ještě teplejší. Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa. V pozadí je text deklarace nezávislosti a v dolní části stránky pak Trumpův podpis. Fotbalisté Kolumbie po bezbrankové remíze s Portugalskem uhájili na mistrovství světa v přímém souboji první příčku ve skupině K. Oba týmy postoupily do vyřazovací fáze. V druhém duelu skupiny Kongo porazilo Uzbekistán 3-1 a z třetí příčky si také zajistilo postup. Poražený tým bez zisku bodu na šampionátu končí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Pozor na D1, 234. kilometr ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto a s komplikacemi počítejte v Brně na Kamenném vrchu v ulici Plachty. Tam hasiči likvidují požár, takže průjezd je tam také omezen. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte. Tady je dopravní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině vyrazí na jeden malý zámek, který leží zhruba 15 kilometrů od Znojma. A pokud ho poznáte, tak pro vás máme další vstupenky na festival Vesuv. Nápovědy už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se chystá, a tak víme i o tom, že v úterý v Brně proběhne pokus o zápis do České knihy rekordů. Podrobnosti pro nás má mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
2: Už v úterý 30. června se pokusíme vytvořit nejdelší šalinový konvoj a zapsat se tak do České knihy rekordů. 40 nových tramvají typu 45T projede městem z vozovny Medlánky do vozovny v Pisárkách. Na náměstí Svobody, což bude hlavní fotopoint, konvoj dorazí v 11 hodin dopoledne. Zájemci se s námi odtud budou moci do Pisárek svést. Jedná se o nové obousměrné tramvaje, kterých jsme za poslední necelé 4 roky pořídili celých 40. Stály nás přes 2,5 miliardy korun a touto akcí je chceme pohromadě ukázat Brňanům.
1: Tak doufám, že vyjde ten pokus o rekord v úterý. Můžete být u toho v 11 hodin na náměstí Svobody, si šaliny můžete vyfotit a navíc se s nimi i svést. Tak děkujeme za informace. Hana Tomaštíková, mluvčí dopravního podniku města Brna.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22:30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou stěžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hrutnou nudu.
1: Krokodýl cestovatel.
2: Pokáč vyrazil do lesa a náš krokodýl cestovatel tentokrát vyrazí na jeden malý hrádek nedaleko od Znojma. A když poznáte, jak se jmenuje, jak se mu říká, prozradíte nám to, tak pro vás máme krásný dárek. Dvě vstupenky na festival Vezuv na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Vlenov se koná 4. a 5. července, příští víkend, a vy můžete být u toho, jak tam vystoupí kapela Škvor, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další. Takže hurá, jihovýchodně od obce Chvalovice, jen 15 kilometrů od Znojma. Tam totiž stojí v nádherné vinařské krajině obce Vrbovec, nedaleko od hranic s Rakouskem, malý hrádek.
3: Vystavěn byl v roce 1860 na vrcholku nejvyššího kopce v oblasti a z jeho kamenné terasy se otevírají hezké výhledy.
2: Můžete si tam prohlédnout kulatou věž a u ní bývalou obytnou místnost pro hotaře, strážce vinic, také maštal pro koně. A dnes jsou samozřejmě upravené na vinárnu s občerstvením a posezením.
3: No a má svoji vlastní turistickou vizitku a až k němu se dá dojet autem.
2: Když se tam vydáte, budete mít krásné výhledy a můžete se i občerstvit. Linka 603 103 103 právě teď odblokována, takže si k nám do Krokodýla zavolejte a jakmile prozradíte, jak se ten hrádek jmenuje, dvě vstupenky na festival Vezuv jsou vaše. Pastýřská louka 4. a 5. července a kapely Škvor, Lucie a řada dalších interpretů. Kdo se dovolal jako první? Halo, Martin?
4: Ano, tady Ondřej.
2: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: Odkud voláte?
4: Zvyškova.
2: Tak a jak se jmenuje ten hrádek, o kterém jsme mluvili?
4: Lemberg.
2: Ještě jednou?
4: Lemberg.
3: No, trošku bych to upřesnila.
2: Už jste blízko.
4: Lam,
2: ano, vyhláskujem to Lam, to je správně.
4: Lemberg.
2: Lampelberg, tak vzhledem k tomu, že zřejmě řídíte, tak slyším nějaké auto, tak ta srozumitelnost není úplně dobrá, ale uznáme to. Ano, Lampelberg, to je ten hrádek nedaleko od Znojma a vy získáváte dvě vstupenky na festival Vezuv. Gratulujeme.
3: Ano, hezky.
2: Vydržte na lince, zapíšeme si vás, přejeme krásnou neděli a zase někdy naslyšenou.
4: Ano.
1: Radio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.

0: Půl jedenácté na rádiu Krokodýl, kapela Queen, show must go on, i naše show pokračuje, další hity už za chvíli, DJ Antoine, také Lucka Bílá a její Dobrý kafe, ale ještě předtím se mrkneme na to, komu rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna a ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let a když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet, nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: na čase být.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Prachy do ruky jdeme rozdávat právě teď na rádiu Krokodýl a částka, kterou vám nabízíme, není malá. Kolik pak?
3: Je to právě 107 700 korun.
2: 107 700 korun je tu pro vás připraveno a ten, kdo se dovolá nejrychleji, tak může tipovat. A pokud pozná tenhle zvuk, tyhle prachy mu předáme přímo do ruky. Kdo pak z vás byl nejrychlejší? Halo, tady Martin? Tak, to teda jsem nečekal, že někdo zavolá a pak zavěsí, když má šanci získat 107 700 korun. Tak to je překvapivé. Nevadí, další z vás to zkouší. Kdo pak je to? Halo, tady Martin.
4: Dobrý den, Maruška.
2: Maruško, dobrý den. Odkud voláte?
4: Z Ponětovic.
2: Tak zdravíme do Ponětovic. Jakou máte neděli? Odpočíváte? Nebo?
4: Odpočíváme.
2: V tom horku, co jiného,
3: někde
2: že?
3: Někde ve stínu, že?
4: Ano.
2: Máte i nějakou vodu, nějaký bazén po ruce?
4: Ne.
2: Jenom prostě ve stínu.
4: Ale ventilátory.
2: Zapnuté.
3: Tak to je super.
2: Tak aspoň
4: ano.
2: Tak. Dobře, poslouchejte, Marušku, tady je krokodýlí zvuk. Co by to tak mohlo být?
4: Já si myslím, jestli to není lisování česneku tím ručním lisem na česnek.
2: Aha.
4: Jak se tam dají ty stroužky a zmáčknou se.
2: Jasně.
3: To by mohlo být?
2: Teď je sezóna sklízení česneku, že jo? Tak možná i z toho důvodu vás to napadlo. Uvidíme, jestli arbitr skutečně lisoval česnek. Tady je jeho odpověď. 107 700 korun.
3: Tak, bohužel. Ani ten česnek to není.
2: Škoda. Ale znělo to pravděpodobně. Popřemýšlejte, kdyby vás, Maruško, napadlo něco dalšího, můžete si zavolat příště. Částka se zvyšuje. Krásnou neděli přejeme.
3: Mějte se hezky.
1: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kylie Minogue na rádiu Krokodýl před 11. hodinou, nedělní dopoledne, 28. červnový den a v 11. opět od Míši dozvíme, co je nového.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Hřbitov v brněnských Tuřanech se dočká obnovy. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. hodině budeme hrát hity, které budete vybírat vy z krokodýlího největšího hudebního výběru. Odstartuje to Miley Cyrus. A pak už bude záležet na vás, o co si zavoláte na naši studiovou linku 603 103 103. 11. tu bude za minutku.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota stále stoupá. V centru Brna už 35 stupňů a meteorologové předpokládají, že na jihu Moravy

0: Zemní kolumbária nebo květnatá rozptylová louka. Práce bydla ředitelky správy hřbitovů města Brna Aleny Říhové mohly začít příští rok. Předpokládaná cena je asi 25 milionů korun.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
0: Správa chráněné krajinné oblasti Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Problémem je vymáhání dodržování zákazu vjezdu na území chráněné oblasti. Mnozí totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k vodě. Chráněná krajinná oblast slaví rok, vznikla nařízením vlády od loňského července. Zahrnuje největší komplex lužních lesů v Evropě. Proti zřízení oblasti byla část místních obyvatel. Žalobami proti zřízení se dosud zabývá justice. Srbský prezident Aleksandar Vučić včera na provládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby. Vučić však neupřesnil, kdy rezignaci podá a nikdy rozpustí parlament, což je předpokladem k vypsání předčasných voleb. Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1, postoupili po třetí za sebou do boje o zlato a budou útočit na první triumf od roku 2011 z Bratislavy. V dnešním finále se utkají od 15:15 z USA.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. V Rajhradě v ulici Na aleji havaroval cyklista, na místě zasahují záchranáři, tak počítejte s omezením. Omezení i na Kamenném vrchu v Brně, v ulici Plachty, tam hasiči likvidují požár bytu, tak i tam počítejte s komplikacemi. A na trase Brno, Uherské Hradiště v Malinkách, tam stojí odstavené porouchané nákladní auto, i tam dávejte pozor. A pozor i v Letovicích v ulici Tyršova, tam je rozlitá nafta, tak ať vám to tam neuklouzne. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, my máme dopravní linku a pošleme to dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme po 11. hodině a do studia Krokodýla dorazila také Katka. Ahoj.
1: Ahoj, krásné nedělní dopoledne. Já musím říct, že bych chtěla první písničku na přání poslat. Jednak našim kolegům, kteří se podíleli na ohňostrojích a ještě budou podílet. Taky všem policistům, hasičům, záchranářům. Já jsem to včera viděla poprvé na přehradě. Bylo to fantastický, ještě v tom šíleným spalujícím horku. Vám všem velký obdiv a klobouk dolů.
0: Tak jim hrajeme všem těm, které si vyjmenovala Miley Cyrus. A tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat vy.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: přesně 11 hodin a 11 minut a krásné opět tropické nedělní dopoledne už vám z Krokodýla přeje Katka Horáková. Tak přátelé, zhruba hodinku budeme hrát jen a pouze podle vás věrných posluchačů Krokodýla a první na telefonu už je Pavel, kterého zdravím. Hezké dopoledne.
1: Děkuji moc rád, je to ten krásný hlas, který mě oslovil, děkuji moc a samozřejmě bych chtěl hrát dneska lidem, kteří mě moc pomohli a teďka mi andělci tady vítají nade mnou a říkají, že jsou zazemíně, že se vrátila Marcelka z Velkých cest a Pokorná, takže bych ji chtěl taky zahrát samozřejmě a potom Vyťovi a Mrožovi, který mě dneska vzal nahoru a samozřejmě ještě tomu všem Marcelkám a všem, co mám ráda, a všem Helenkám samozřejmě a Míši Baráčové, která mě vedla včera domů a samozřejmě bych šel zahrát paní doktorce a sestřičce do Mostnické nemocnice, který mě ošetřovali včera nohu před nějakou soborací a jim zkrát děkuju. A samozřejmě s mým vnoučatům a svému synovi Filipovi a jeho přítelkyni.
0: Takže prostě všem z vašeho okolí, je nám to úplně
1: díky
0: jasný.
1: Moc a děkuji, nechci to prodlužovat. Díky moc a děkuji vám celému Krokodýlu za to, že jste.
0: Děkujeme taky, Pavle, tak ať ti andílci vydrží, samozřejmě držíme pěstě a krásnou neděli. Nashledanou.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: My jsme u Junelinu na zenámi, no a před námi další vaše hudební přání. Koho pak zdravím na linku krokodýla? Tady Katka, hezké dopoledne.
1: Ahoj Leona.
0: Ahoj Leona, odkud voláš?
1: Bystrce.
0: No, jak se ti dneska daří v tom horku?
1: Špatně.
0: Špatně, tak půjdeš na přehradu, když to máš blízko.
1: Jo.
0: Je mně to jasný. Tak komu budeme hrát a jakou písničku?
1: Mamce a tobě do rádia.
0: Děkuju moc krát a chceš něco mamce vzkázat hezkýho?
1: Ať se má dobře.
0: Ať se má dobře. Co jí zahrajeme?
1: Hanu Vondráčkovou Dlouhá noc.
0: Bezvadný. Tak samozřejmě, Leono, i pro tebe, ať máš krásný víkend. Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Za námi dlouhá noc Heleny Vondráčkové. Pokud jste ji včera měli, tak vám možná právě v této chvíli bych měla popřát dobré ráno, pro většinu už hezké dopoledne a skoro poledne. Ale máme tady další hit na vaše přání a vybírat ho bude tentokrát Honza. Zdravím Honzo, pěkné dopoledne.
1: Taky je zdravím, Radio Krokodýl. Volám z Černé Hory. A nechal bych, prosím, zdávat tady tu písničku. Bohužel minulý týden jsme to nestihli. Naše paní servitka z Pisárky se měla slavnostní chvíli mnohou sobotu. Se vzdala šťastně, doufám teda.
0: A to mi taky.
1: A tak ji chcem zahrát. A samozřejmě celému kolektivu, který se o nás vzorně stará, který napisuje se o nás pacienty. A od pana Venelceho počíná až pod toho nejmenšího puchtíka rozhodovalce.
0: Je to všechno?
1: No, takže. A no a hlavně vám Rádiu Krokodýl.
0: Děkujeme moc krát, Honzo. Já jenom, jak jste mluvil o té svatbě, že doufáte, že to bylo jako šťastný rozhodnutí. Tak já shodou okolností dneska s manželem slavím 18 let a můžu vám říct, že ono se to opravdu ukáže až po mnoha letech, jestli to bylo šťastný rozhodnutí.
1: No, tak když už je to v to, tak já už budu letos 45, když se toho dožiju.
0: Držák. Tak vám taky držím pěstí a mějte se krásně, hezkou neděli.
1: Tak jo.
0: Naschledanou. No a Honza vybírá Jelena, všude zdejší, tak i pro vás všechny ladící krokodýle a volejte.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: jdeme dál. Hejte na vaše přání taky v neděli dopoledne v 11 hodin 25 minut, kdy už zdravím Zdeňka. Ahoj.
1: Ahoj Kateřinko, písničku pošleme dneska do Rudíkova Jice a Standovi, zrovna tam mají pouťovej oběd, takže dobrou chuť. Pak to dáme dolů na jich Danu Blaškovi do Strachotina číslo sklepa 55, Janičce od Várkovej do Klentnice, do Bavor Lidušce a Standovi Jiřicovým, do Kupšic mojí rodince Šuhaju Melkusu Švejdu, no všem to jsou na jihu a přežívají to teplotní peklo. Takže a tobě hlavně taky do rádia, Kateřinko.
0: Děkuju krásně, děkuju.
1: A za, no, ještě tajgrovcům a krobotáčkům a za Vlaženou neděli přeje Zdenek a dáme opus, teda opus.
0: Ano,
1: life
0: ano.
1: Life is life.
0: Life is life, tak jo, ať je ten tvůj lifeík co nejvydařenější a krásnou neděli i tobě. Ahoj.
1: Děkuji ti, mě se hezky, čau, čau.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: jsou Opus, Life is Life a vyladíte Krokodýla přesně o 11:30, kdy za chviličku pokračujeme dál a hrajeme hity na vaše přání.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift, Opel.

0: Další nedělní hit na přání krokodýla vybírá Jirka. Ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, Kači, ahoj, ahoj.
0: Tak co máš na srdci? Koho pozdravíme? Co zahrajeme?
1: Nechám zahrát Abraxas, klasicky, nechám zahrát nám do auta. Potom samozřejmě vám do rádia, to vykačí Peťovi Holíkovi na Mušov, Jirkovi Vinerovi a taková ta klasická krokodýlí rodinka jako Míra Peťulka ze Žďáru, oba dva Milani z doby srdca. Potom Janči do Řečkovic, Bajkrovi, Adamovi do Zlojma, všem co poslouchají a určitě to mě zdájo.
0: To je vyčerpávající úplně. Mně přijde, že všichni, kdo voláte, máte normálně seznam, to je úplně krutý.
1: Z paměti.
0: A je to ale hrozně hezký, tak paráda. Děkujeme taky moc krát samozřejmě za nás. Jirko, kam frčíte?
1: My valíme do Rajhradu na pouť.
0: Na pouť jdete, no tak hlavně nějaký pokrývky hlavy, hodně vody sebou, protože to bude dneska zase mazec. Tak si to krásně užijte a posíláme Abraxas. Měj se pěkně zase
1: někdy.
0: Ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: přání.
1: Krásné nedělní dopoledne vám přeje z Krokodýle Katka. Pokračujeme dál. Hity na přání a Petr na telefonu. Krásný den i vám.
2: Dobrý den vám přeju všem na rádiu Krokodýl. Zdraví vás Petr z Rosic. Já bych chtěl zahrát kamarádovi, který měl 25. narozeniny, 72 let a opustil nás. A chtěl bych ho pozdravit od všech kamarádů z Frenštátu, Valachů. Já jsem měl narozeniny včera, vyrůstali jsme spolu od dětství a to bylo přátelství, na které se nikdy nezapomíná.
1: No, tak to nás moc mrzí, samozřejmě vám dodatečně všechno nejlepší k narozeninám a musím říct sama za sebe, že na Valašsku jezdím hodně často a jsou tam senzační lidé, takže samozřejmě hrajeme i pro vás, Petře. Olympiky, jasná zpráva.
2: Jak se říká, tak to má být, tak je to správné.
1: Tak, přesně tak a je to život, že?
2: Děkuju moc, pěknou neděli.
1: Vám taky krásnou neděli, nashledanou a hrajeme i další hity pro vás.
0: Rádio Krokodýl, hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: přání. I další Hit Krokodýla bude podle vašeho přání a na telefonu zdravím Renatu, krásné dopoledne.
1: Dobrý den, krásné dopoledne, zdravím všichni. A my tady v těch vedrách jsme to přežili. Vás do rádia Krokodýl, že moc krásně hrajete a moc děkujeme. A písničku bych chtěla, věnovat mé kamarádce Marušce, kterou mám moc ráda a určitě doufám, že poslouchám.
0: Renatko, děkujeme moc krát, že jste vůbec zavolala, že vás tady máme. Jak to snášíte ty horka? Máte nějaký recept, jak jako se sebou naložit, aby jsme se cítili líp?
1: No, já se pořád chystám na koupaliště, ale netroufnu si ještě. No a tak to střídám vanu a já nevím, studený nápoje a doma, no.
0: Častá sprcha, že? U nás to taky takhle funguje, jenomže to se vysprchujete a za dvě minuty můžete jít znovu.
1: No, jenomže všichni to štěstí nemají a musí pracovat, no.
0: Přesně tak.
1: Plovou dolů, no.
0: Tak, přesně.
1: Je to, ale je to má pravda. To končit, takže...
0: Takže bude líp. Tak.
1: Dobře, a moc krát děkujeme.
0: My taky děkujeme a mějte se krásně, hezkou neděli, zase někdy nashledanou.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
5: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
6: Nazdar rockeři. Festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezu.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Posloucháte Krokodýla, hity na přání. Máme taky jeden vzkaz aplikace Rádia Krokodýl. Ivana Schrlic bych chtěla nechat zahrát písničku pro Myšáčka do Líšně, a to písničku Lahutky, a taky pro jeho rodiče. Tak posíláme, a psal nám i Michal Bajkeros, tak zdravíme a vám všem krásný den.

0: posloucháte Krokodýla, tak dnešní nedělní hity na přání máme za sebou. Před námi zprávy ve 12 hodin, která 12. už se blíží pomalu a jistě, a co je nového, tak to ví Míša.
1: Přeji vám pěknou neděli. Včera odstartoval Mezinárodní festival uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z Krokodýla další hit za hitem bude Lady Gaga.

0: bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěknou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: 500 dronů na brněnské přehradě včera zahájilo světelnou show mezinárodní přehlídky uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis. Ve 22.30 pak začal ohňostroj vzhůru ke hvězdám, který připravil český tým. V příštím týdnu pak vystoupí Švýcarsko a Finsko. Ve věku 102 let zemřel v noci z pátku na sobotu čestný předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 48 i protikomunistického odboje a pomohl uprchnout za hranice několika desítkám lidí, které režim pronásledoval. Desítku let kvůli tomu strávil v komunistických vězeních, včetně Jáchymovských uranových dolů. Dánská vláda hodlá změnit pravidla udělování dočasné ochrany Ukrajincům, kteří utekli před válkou. Nově ji nebudou moci získat bojeschopní muži ve věku od 23 do 60 let. Vláda to oznámila v tiskové zprávě s tím, že Ukrajinci již nebudou moci zneužívat dočasný pobyt k vyhýbání se mobilizaci do armády. Stejnou změnu chce zavést také Evropská komise. Fotbalisté Chorvatska v závěrečném utkání skupiny L na mistrovství světa v Americe porazili Ghanu 2-1 a postoupili z druhého místa do vyřazovací fáze. Play-off si zahraje i africký celek. Účast v něm měl jistou už před zápasem.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor na Žďársku. Mezi lavičkami a velkým meziříčím se srazila dvě osobní auta. Na D2 kolem 32. kilometru na trase Lanžhut Brno je porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení a pozor taky na vozovce, se tam pohybují lidé. D1 190. kilometr ve směru do Brna, tady stojí odstavené porouchané vozidlo. A jinak vy všichni, co máte před sebou delší cestu, připomínáme, buďte opatrní, dělejte často pauzy, hodně pijte. V tom horku totiž spousta z nás za volantem tak trošku blbne, tak ať se nic nestane, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu.

minuty po 12. Krásné nedělní poledne vám přeje Katka Horáková. Pokud právě obědváte, nechte si chutnat a buďte s námi dál, protože nás čeká víkend speciál. Budeme cestovat a vezmu vás na jednu zříceninu a na její název se budu ptát už za chvíli. Soutěžit budeme o vstupenky na festival VESUV, tak si to nenechte ujít. Buďte s námi dál a teď si užijte taky Lady Gaga.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Krokodýl cestovatel.
2: 12:22, přátelé, jdeme soutěžit a zároveň vás inspirovat tipem na výlet. Jestli jste příznivci a milovníci zřícenin, tak na jednu takovou se teď budu ptát a za její odhalení vám nabízím dvě vstupenky na festival VESUV, který se bude konat na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července. Vystoupí tam Lucie, Marpo, Škvor, Martina Pártlová, Valda Gang, taky Kamil Střihavka a další hudebníci. Tak jestli máte zájem, mám připraveny nápovědy. Někoho už máme na lince, krásné odpoledne, krokodýlkatka, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Karel.
2: Karle, já vás zdravím, můžu nabídnout nápovědy?
3: Můžeme, no.
2: Tak poslouchejte dobře, na ostrohu nad řekou Svratkou se do dnešních dní zachovala snadno přístupná zřícenina hradu ze 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1349, kdy je výslovně zmíněn mezi postoupeným majetkem. V pozdějších dobách obsadili hrad Lapkové, kteří ohrožovali široké okolí Dalečína. Hrad byl nakonec roku 1519 pobořen. Tak jak se ta zřícenina nazývá?
3: Já bych řekl, že to je Dalečín.
2: Ano, je to zřícení na hradu Dalečín a vy jdete na VESU.
3: Tak děkuju moc.
2: Tak rádo se stalo.
3: Velká radost.
2: To jsem ráda. Jak zvládáte ty horka?
3: No tak chladíme se doma zatím. No.
2: Chladíte
3: až
2: se doma.
3: Až na večer chodíme někam ven.
2: Já to dělám naprosto stejně, úplně vám rozumím. Tak ať se vám ten víkend hezky vydaří, zvládejte to dobře a blahopřeju a zůstaňte mi na telefonu, mám pro vás vstupenky. Naschledanou.
3: Děkuju moc, naschledanou.
1: Nazdar rockeři. Festival VESUV se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
5: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
6: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Tender z Krokodýla po půl jedné, kdy se vám chystám představit krokodýlí výherkyni klimatizaci zdarma, ale ještě předtím, komu jsme na Krokodýlu pomohli, a neváhejte, můžete nám také napsat o pomoc.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoct jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit. A strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: práci zadarmo.
1: Tomu se teda říká start letních prázdnin. Dneska naměříme až 40 stupňů, no kdo to má vydržet? Já mám tady ve studiu krokodýla, naštěstí klimatizaci a věřte mi, že teda jede naplno. A vy jste měli šanci taky jednu od krokodýla a Klima Style vyhrát a stačilo odhalit 3 výherní klimatizační hity za sebou. Slavilo se v pátek a tohle je naše vítězka.
2: Tady Lucka.
3: Lucko! A já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci!
2: Jupi! Moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
3: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold.
2: Gwen
3: Stefani Cool. Elton John Dua Lipa.
2: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. To je perfektní.
1: Tak Klucce, samozřejmě ještě jednou z krokodýla obrovská gratulace. Věřím, že si klimošku letos užije do syta. No a vy buďte s námi dál, protože krokodýl tak stále soutěží a chystá pro vás soutěže o 106.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude. Váš Bolek.
8: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července, každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
9: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Hit za hitem.

0: Míša Dixon pro vaši pohodovější neděli. A i když už nám odstartovaly prázdniny, tak my na Krokodýlu, protože jsme většinou také rodiče, fandíme školám, které omezují mobily dětem ve škole. A vy se teď můžete poslechnout, která další škola se k tomuto zákazu také přidala. Tak jdeme na to.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Boris Mičánek, jsem ředitelem základní školy Košinova v Brně. Telefony jsme před 2 lety omezili, velmi se nám to osvědčilo. Děti tráví o velkých přestávkách čas aktivně a spolu si povídají a zároveň můžou, pokud je učitel vyzve, ty telefony používat při výuce, aby se s nimi naučili pracovat.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Krokodýla, Bryan Adams a vzpomínky na léto 69, no a my si užíváme léto 2026 a to pořádně tropické. Tak vás zdravíme domů, na zahradu, do auta nebo na koupák a nezapomeňte doplňovat tekutiny a radši se držet v chládku. No a protože je to 13. hodina, Míša má další zprávy.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Olomoucká ulice v Brně je v místě přemostění přes železniční trať uzavřená. Podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině z Krokodýla Anana Klaps a Lefarben. Pro všechny Supergirls, no dáme si taky London Beat. A čeká vás Adam Ďurica.
3: A my budeme tancovat, až do samého rána.
0: Za pár sekund bude přesně 13 hodin.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Předpověď na dnešek zní jasně, opět jasno odpoledne, lokální kupovitá oblačnost a teploty až kolem 40 stupňů, tak se moc radši nehýbejte.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: komise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Dluhopisy je možné zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise se uskuteční 15. července. Její objem bude několikanásobně větší proti původně plánovaným 20 miliardám korun. V Německu, Česku, Švýcarsku, Dánsku či na Slovensku včera padaly teplotní rekordy. Ve švýcarské Bazileji naměřili rekordní teplotu 38,8 stupňů Celsia. Nebývalé horké počasí panuje i v severských zemích. Dánští meteorologové naměřili 37 stupňů Celsia. Slovenský rekord se přiblížil 40 stupňům Celsia, zatímco rekordy v Česku a Německu tuto hranici překonaly. Ve Francii se kvůli vedrům v posledních dnech utopily. Byly desítky lidí. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa porazili Panamu 2-0 a bez porážky vyhráli skupinu L. Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krásné odpoledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor, máme policejní hlídky v Brně v ulicích Porgesová, Bubeníčkova a Kamenice. Dále na silnici u obce Kobeřice u Brna pozor, na silnici leží velká větev a v obci Moravské Budějovice na Třebíčku bouraly dvě osobní vozidla. Tak velmi opatrně pozor na to šťastnou cestu a kdyby něco, rozhodně zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: 3 minuty po 13. z Krokodýla vás zdraví Katka Horáková, přeji krásné nedělní odpoledne a chystám brněnská zlatíčka. Ptát se budeme, kdo je to a co dělá majoretka.
1: Ještě můžou hrát v cirkusu třeba.
0: Další samozřejmě chytré i samozřejmě velmi inspirativní odpovědi přinesou děti už během pár minut. Tak buďte s námi a hezký víkend vám všem přeje Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč trvá stavba blondětého sněhuláka mnohem déle než normálního? No, protože mu musíte vydlabat hlavu.

0: Vajíčka Rádia Krokodýl.
1: Hezké odpoledne na Krokodýlu. Teď dostanou slovo naši nejmenší posluchači. Ve školce v Králově Poli jsme se dětí ptali, kdo to je a co dělá mažoretka.
2: Má bílý oblečení mažoretka. Mažoretka je člověk.
3: Má takovou tu hůl a tou chodí takový dělat ty vysoký kroky a tou hůlkou tak točí.
2: Ještě můžou hrát v cirkusu třeba. Třeba ta mažoretka dělá takhle točí s tou rukou.
1: No a dneska by se hlavně mažoretka někde venku pěkně upekla, tak doporučujeme strávit nejen mažoretkám, ale i vám všem neděli jedině u vody a ideálně i ve stínu s krokodýlem, pokud to tak máte. Palec nahoru přesně ve 13 hodin a 21 minut.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni Masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Madonna z Krokodýla o 1:30 pro vaše lepší nedělní odpoledne a aby bylo nabídno za chviličku taky 107 750 korun za náš krokodýlí zvuk, tak si to nenechte ujít a teď taky si poslechněte, komu už jsme na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit. A strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady ve 13 hodin 39 minut. Jdeme soutěžit o prachy do ruky. 107 750 korun ve hře na lince 603 103 103, kterou už právě teď vytáčíte. Tak ptám se, hezké dopoledne, krokodýl Katka, kdo se dovolil jako první?
2: Ahoj, tady Renata z Brna.
1: Renato, zdravím tě, jakou máš neděli?
2: Jo, dobrou.
1: Tropickou. Perfektní.
2: No, tropickou, to jo.
1: To jo, to máme všichni. Tak Renato, tohle je náš zvuk. A jsem zvědavá, jaký tip jsi připravila.
2: No, já si myslím, jestli to není ketchup, jak máš té plastové té zbytek, jako chceš vymačkat, no.
1: Co myslíš konkrétně vymačkat?
2: No, vymačkaní kečupu.
1: Kečupu, jasně, rozumím, ten kečup jsem tam nějak nezaznamenala. Tak bezvadný, vymačkání zbytku kečupu z té plastové lahve.
2: Ano.
1: Tak, a arbitr říká...
2: Bohužel.
1: Říká bohužel, že ani kečup to není.
2: Příště.
1: Tak příště měj se krásně, hezký víkend.
2: Je taky, ahoj.
1: Ahoj, taky. Ahoj, no navyšujeme ahoj. Náš bank do dalšího soutěžního kola, tak buďte dál s krokodýlem.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
0: Rádio Krokodýl.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Nazdar rockeři. Festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: chrám. Hit za hitem, to je Krokodýl a zároveň jsme rádio fandící školám, které omezují mobily ve školách, tak si pojďme poslechnout, která další škola, i přesto, že už máme prázdniny, se připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Kuglerová, ředitelka základní školy Popovky. Žáci mají u nás mobilní telefony zakázané, máme to delší dobu zakotveno ve školním řádu. Žáci mají mobilní telefony v aktovkách, nebo si je mohou nechat na svoje nebezpečí ve své skřínce, nebo mohou mobilní telefony používat při výuce, například v angličtině nebo v matematice na uvážení učitele.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Billy Joel tady u nás na Krokodýlu krátce před 14. hodinou. Je čas dát si další čerstvé zprávy. Míša připravená.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Nahý muž dělal u přehrady stojky na asfaltu. I o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Pestrá hudebně komediální show Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Gadžové jdou do nebe nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin. Komedii Lordi nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jaké hity budeme hrát po 14. budou Tones and I? Ze vzpomínkových hitů Squeezera. A taky nabídneme kabáty.
6: Už je to nejmín 200 let, to ještě placatej byl svět.
0: Za minutu bude 14 hodin.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní teploty je až kolem 40 stupňů, zítra v uvozovkách jen 39 ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne k večeru má přibývat oblačnosti s tvorbou přeháněk a bouřek, tak takové má být pondělí.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Včera dopoledne zasahovali strážníci u brněnské přehrady. Více už tiskový mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
9: V sobotu dopoledne zasahovali naši strážníci u brněnské přehrady, kde podle volajícího na linku 156 vyšel z vody zmatený člověk. Strážníci našli 20-letého a kompletně svlečeného muže vedle zastávky parníků pod Trnůvkou. Během jejich snahy navázat kontakt i při konkrétních otázkách hleděl do prázdna a místo odpovědí se pokoušel o hvězdy a stojky. Na asfaltové cestě dělal i kotouly a tak měli strážníci obavy, že se poraní. Hlídka z jeho chování usoudila, že je pod silným vlivem drog a přivolala mu sanitku. Zdravotníci ho vyšetřili a v doprovodu strážníků odvezli do Bohunické fakultní nemocnice.
1: Tolik tiskový mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Česko má za sebou další tropickou noc. Teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů, což se za dobu měření dosud stalo pouze na 7 stanicích. Vítr během noci na některých místech dokonce způsobil růst teplot. Podle předpovědi je více než pravděpodobné, že dnešní noc bude ještě teplejší. Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti společnosti.

0: Krokodýl.
1: Krásné odpoledne taky vám, milí šoféři. Pozor na Hodonínsku na D55 na 60,5 až 61 kilometru na trase Bzenec-Babice. Tady je odstavené, porouchané osobní auto, tak dejte pozor. Jinak v této chvíli nemáme hlášené žádné jiné dopravní komplikace, kromě poloviny rozkopaného Brna. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 20. 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

minuty po 14. Hezké nedělní odpoledne přeje z krokodýla Katka Horáková. No a před námi víkend speciál. Vyrazíme na jednu kolonádu a kdo ji odhalí, tak ten vyhraje vstupenky na hudební festival ve SUF. Tak si to nenechte ujít. A teď si taky užijte Siu a tohle je s ní David Guetta. Hezké odpoledne vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Novotná jemně naznačuje manželovi, že bude mít narozeniny a

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíná.

0: cestovatel.
1: Vyrážíme na cesty a taky jdeme soutěžit na lince 603 103 103. Právě můžete vyhrát dvě vstupenky na festival Vesuv. Koná se na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov, a to 4. a 5. července. Vystoupí Martina Pártlová, Marpo, Lucie Škvor, Valdegeng, taky Kamil Střihavka a další muzikanti. No a mám pro vás nápovědy, ale někoho už máme na telefonu. Hezké odpoledne, tady Krokodýl Katka.
2: Dobrý den, tady Pavel.
1: Pavle, já vás zdravím. Můžu rozpustit tady svoje nápovědy? Jste připraven si je poslechnout?
2: Jistě.
1: Tak jdeme na to. Jde o romantický klasicistní gloriet v lednicko-valtickém areálu, na který se ptám. Bude to kolonáda. Nachází se v katastrálním území Valtice na Břeclavsku a tato stavba je chráněna jako kulturní památka. Tuto kolonádu nechal vybudovat vládnoucí kníže Jan I. z Lichtenštejna na paměť zesnulých bratří Filipa a Ludvíka a zesnulého otce Františka Josefa I.
2: Narážně.
1: Ano, říkáte to naprosto správně, takže už nic dalšího dodávat nemusím, byla bych zbytečně dlouhá, že?
2: Ne.
1: Ale jo, ne, máte naprostou pravdu, můžete se tam projít samozřejmě i přes Rakousko, je tam taková krásná stezka, doporučuju, byla jsem tam taky. A vy máte vstupenky na Vesuv, tak vám blahopřeju.
2: Díky.
1: Tak mi zůstaňte na telefonu a krásnou neděli, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valdegeng a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jene je to s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
6: Rádio Krokodýl.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
9: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne.
6: Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Je dobré mít společnost na cestě.

0: skvělá Sia z Krokodýla lehce po půl třetí, kdy pro vás chystám tip, kde v těchto vedrech osvěžit tělo, no ale ještě předtím, komu jsme na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama s 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
2: Chtěla bych Radu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Jak strávit dnešní další velmi tropický den, no ideálně u vody a ve stínu a samozřejmě při poslechu Krokodýla. Kam tedy vyrazit? Otevřeno má koupaliště Kraví hora, kde si užijete nejen koupání, ale taky parádního výhledu na Brno. Voda má 27,5 stupně. Pro ty z vás, co chtějí přírodní koupání, k tomu italskou zmrzku, tak má otevřeno i oblíbený biotop Brno jih a vodička jako kafíčko má 29 stupňů. Nebo můžete zavítat a užít si vodních radovánek na koupaliště Královo pole s parádním trávničkem na slunění a osvěžující vodou, která má 25 stupňů. No máte z čeho vybírat, ať už se osvěžujete a užíváte léta kdykoliv, tak vás zdravíme a přijeme z Krokodýla bez vanedily.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
6: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: skvělá 90-ková muzika Pet Shop Boys tady u nás na Krokodýl krátce před 15. hodinou, kdy má Míša další zprávy.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Ve Strážnici se utkali tanečníci Verbuňku. Diváci vypískali Macinku. I o tom už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A taky po třetí hodině z Krokodýla další hity bude Rihanna. Doufám, že potěší i Madonna. A chystáme kapelu Mirai. Za půl minutky bude 15 hodin.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Také start nového týdne bude velmi horký. Čekají nás teploty až kolem 39 stupňů. Ráno a dopoledne má být jasno až polojasno. Odpoledne k večeru by mělo přibývat oblačnosti s tvorbou přeháněk a bouřek.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hřbitov v brněnských Tuřanech se dočká obnovy. Kromě běžných prací, jako je oprava cestiček nebo výsadba stromů, dělníci zrekonstruují i hřbitovní kaply. Novinkou budou podzemní kolumbária nebo květnatá rozptylová louka. Práce bydla ředitelky správy hřbitovů města Brna Aleny Říhové mohly začít příští rok. Předpokládaná cena je asi 25 milionů korun. I přes velké horko, které včera odpoledne přesahovalo 37 stupňů Celsia, se ve Strážnici na Hodonínsku utkalo na mezinárodním folklorním festivalu 37 tanečníků tradičního slováckého Verbuňku. Aby to měli alespoň trochu jednodušší, slevili jim pořadatelé z některých požadavků na to, co musí mít ze svátečního kroje na sobě. V pátek se na festivalu objevil také ministr kultury Otto Klempíř, kterého část publika vypískala. Včera se totéž opakovalo, když se na pódiu objevil ministr zahraničí Petr Macinka. Jeho vystoupení skončilo skandováním vypadni. Srbský prezident Aleksandar Vučić včera na provládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby. Vučić však neupřesnil, kdy rezignaci podá a nikdy rozpustí parlament, což je předpokladem k vypsání předčasných voleb. Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem.

0: Pozor na to, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 15. hodině už na krokodýlu střídání stráží. Těší se na vás Zbyněk, procvičíte brněnský hantec a zjistíte, co znamená poladit bicále. Tak buďte s námi dál, mějte fajn neděli s krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Baví se tři chlapci na dvorku. Můj táta se nebojí divokých zvířat. Ha, to ten můj se nebojí ani duchů. A ten třetí, to já mám tátu nejstatečnějšího. Ten se nebojí ani mámy.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Tak bye bye, Katko, zdravím ještě Katku, ta valila někam na prígl, tady krokodýl z Byňa, hezké odpoledne a ten Oscar dneska dělá, ale melu, vidíte.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak, Žany, na to by se směl zeptat, ale co tam dneska máš? Povídej, posloucháme.
2: Zdar, jak smíňa skrok s ním, mládežníci. Gomity, co to znamená poladit bicóly?
0: Zeptáme se ve štatlu.
3: Posilovat nebo no, namakat se.
4: Vypracovat svaly.
5: Něco s muskulaturou.
0: A jak je to správně v Hantecu, Žany?
2: Poladit bicóly znamená zapracovat na svalech, třeba v posilovně. No, mně se tohle to netýká, ale těm, co mají rádi posilovnu, přeju betelný den.
0: No, Žany, myslím, že dneska v tom horku na bicálech nefachčí nikdo, protože dneska hlavně koumem, co to znamená, když zonc narumpluje.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie
0: 15.23
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro-X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro-X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
8: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července, každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
9: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
10: 30 000 korun.
9: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
11: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.

Hezké letní a horké odpoledne. Jestli jste ale někde ve stínu a jenom do chlazeného drinku vám tak probleskávají sluneční paprsky a jestli jsme tam u toho i my, Krokodýl, vaše rádio, tak jsme za to moc rádi a budeme vám tam pěkně hrát. Fajn neděli přeje Zbyňák.

Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: se tak dívám na hodiny ve studiu a vidím, že 15.41, hezkou neděli, přeje Krokodýl. Ano, rozjeli se prázdniny a to opravdu horkým tempem. Každopádně Krokodýl ještě připomíná, že fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách a při vyučování. Tady ještě další škola, která se k tomuto projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Dobrý den, dostali k základní škola Kanice. U nás ve škole s mobilními telefony to máme nastaveno tak, že děti, když ráno přijdou do školy, tak mobil uloží do šatní skřínky a celý den tyto mobily nepoužívají, pokud zrovna výuka toto nevyžaduje.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Hit the beat and take.

0: Bailamos, jižanské rytmy v jižanském počasí. Tady Krokodýl, to byl Enrique Iglesias, přejeme hezké nedělní odpoledne, máme další zprávy. Včera proběhl první ohňostroj, je to tak, Míšo, povídej.
1: Přeji vám pěknou neděli. Včera odstartoval Mezinárodní festival uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale hned o tom, jak budeme hrát, Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. A po sladké Karolině David Guetta, Gun, Gun, Gun. A s Olgou Lounovou budeme optimističtí. My totiž Krokodýl máme pro vás hit za hitem a za 2 minuty budou 4.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak mimochodem, absolutní teplotní rekord zase dneska padl 41,1. Nevím, jestli se to ještě nezvýší. V každém případě pojďme se podívat už na zítřek i zítra v pondělí. V Brně, na Brněnsku a v okolí slunečno. Večer více oblačnosti, teploty půjdou asi ještě nahoru. Ráno 23, odpoledne zítra až 39 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 500 dronů na brněnské přehradě včera zahájilo světelnou show mezinárodní přehlídky uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis. Ve 22.30 pak začal ohňostroj vzhůru ke hvězdám, který připravil český tým. V příštím týdnu pak vystoupí Švýcarsko a Finsko. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. V zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao. Řeší dopravu za zbytkem výpravy. Český tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťovacími pracemi po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. Dánská vláda hodlá změnit pravidla udělování dočasné ochrany Ukrajincům, kteří utekli před válkou. Nově ji nebudou moci získat bojeschopní muži ve věku od 23 do 60 let. Vláda to oznámila v tiskové zprávě s tím, že Ukrajinci již nebudou moci zneužívat dočasný pobyt k vyhýbání se mobilizaci do armády. Stejnou změnu chce zavést také Evropská komise. Fotbalisté Chorvatska v závěrečném utkání skupiny L na mistrovství světa v Americe porazili Ghanu 2-1 a postoupili z druhého místa do vyřazovací fáze. Play-off si zahraje i africký celek. Účast v něm měl jistou už před zápasem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se na to podívat. D2 na 14,5 kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchané osobní auto. Dejte tam prosím pozor. A Svitavy v ulici Máchova. Alej na kruhovém objezdu se srazila 3 osobní auta. Zatím kolem projedete bez komplikací. Jezděte opatrně, je opravdu horko. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl. 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Minutku a půl po 16. Hezké nedělní odpoledne přeje Krokodýl. Za chvíli se podíváme v rámci víkendu speciál. No, asi by to chtělo někam k vodě. A takové pořádně ledové, ale my vás vezmeme na krásný dřevěný mlýn. Budete cestovat s námi a doufám, že budete u toho. Hezký den, dobré odpoledne a báječný poslech přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký. Tady Krokodýl.
1: Potkal jsem jednoho kona diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: K benzince přijede pán a ptá se, dobrý den, nepotřebujete někoho k obsluze? Ne, díky, mám a navíc dva už by bylo moc, tak ať mě konečně někdo obslouží.

0: Dobrý den a hezký víkend přeje Krokodýl. Jdeme soutěžit, jdeme cestovat. Je tady víkend speciál.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Ale pozor, výhrou jsou v tuto chvíli dvě vstupenky na festival Vesuv. Ten se koná na pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Belenov. 4. a 5. července, to už je za chvíli, vystoupí Škvor, Lucie, Marpo, Valda Gang, Kamel Střihavka. No ale teď taky otázka. Beru vás na krásný dřevěný větrný mlýn a nachází se v nejvyšší části vinařské obce Vrbice. V obci stávaly dva větrné mlýny, Sychův a Mainzlův. A jakou, že má souvislost mlýn s vinaři? Právě jejich sklepům se říká pod větřákem. No ale já se ptám, typem na výlet je jaký větrný mlýn? Jak se jmenuje? Jak se mu říká? Krokodýl Zbyňák, kdo je tam? Halo? Halo, halo? Tak to luplo, máme ještě šanci a příležitost. 603 103 103. Krokodýl, halo? Kdo je tam?
2: Halo?
0: Halo, kdo je tam? Kdo volá?
2: Ondřej.
0: Kdo?
2: Ondřej.
0: Ondro, ahoj. Hezké nedělní odpoledne. Mám v ruce dvě vstupenky na festival Vesuv, ale taky jednu otázku. Mluvím o tom větrném mlýnu. Jak se jmenuje ten větrný mlýn? Jak se mu říká?
2: A jaký to byl mlýn?
0: On je v obci Vrbice. A ty jedeš snad na kole. Tam fouká úplně.
2: Vrbice, no.
0: Prosím?
2: Vrbice.
0: Mlýn Vrbice, říkáš.
2: Ano.
0: Ondro, no a máš pravdu a já gratuluju. Tak si užij jízdu na kole a taky festák. Ahoj.
1: Rádio Krokodýl. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
1: Regiojet Ignis Brunensis.
4: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
1: Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
6: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
7: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině, autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Radio Krokodýl.
8: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
9: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Je dobré mít někoho...

0: Síla starých vín a krokodýl. Tak v tom horku s vínem určitě opatrně. Je přesně 5:30, přejeme hezké nedělní odpoledne a my jsme rádio, vaše rádio, které má největší hudební výběr, ale krokodýl nejenom hraje, ale krokodýl taky velmi rád pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádio Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Dobré odpoledne, přeje Krokodýla. Teplota bude stoupat. Proč to říkám?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Protože tady je zase ve hře náš zvuk a telefon 603 103 103. Pojďte do toho.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A bude horko, opravdu bude horko v tuto chvíli. Nemyslím ty venkovní čtyřicítky, ale myslím bank Rádia Krokodýl. Zbyňa, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Petra.
1: Peťo, krásné nedělní odpoledne.
2: Taky přeji.
1: Ne 40 stupňů Celsia, ale 107 800 korun Celsia. Přes 100 tisíc. Skoro 8 tisíc přes stovku. Necelých 108 tisíc banku a jeden náš zvuk. Můžu ho pustit?
2: Určitě.
1: Tak jdeme na to. Tak Peťo, a teď nám pověz, co jsi v tom horku vykoumala.
2: Tak já si myslím, že by to mohlo být manipulace upřasky na inline bruslí. Povolení a utažení plastového vroubkovaného řemínku.
1: Jasně. Žádný šněrování, ale prostě přesky. To je jasná věc.
2: Přesně tak.
1: Kde pak šněrování? Chodíš na brusle?
2: Každý den.
1: A tak tě to napadlo.
2: Přesně to je právě předevčírem, tak říkám, že to zkusím.
1: Ty na onlinech a ve sluchátkách krokodýl.
2: Už se to taky podařilo.
1: A on, utažený vroubkovaný řemínek, přeska na online bruslích. Ale dneska jsi nebyla v tom horku, ne?
2: Dneska se to nedalo, už od rána, od půl šesté, to bylo šílené.
1: To bys musela jít možná tak o půl čtvrté.
2: To je pravda.
1: To tam bylo možná kolem 20, ale teď je 107 800 korun v éteru. Dáme to arbitrovi?
2: Můžeme.
1: Peťo, můžeme? Manipulace přesky na online bruslích. Ne. Jak se ochladí, zase vyroš na brusle a zavolej, jestli něco vykoumíš.
2: Dobře, díky.
1: Ahoj, hezký den,
2: mějte
1: navyšujeme
2: se,
1: bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
3: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
3: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dobré nedělní a taky pořádně horké odpoledne přeje Krokodýl. Právě teď připravujeme další zprávy, které uslyšíte v pět a už je nese Míša. Míšo, posloucháme.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Olomoucká ulice v Brně je v místě přemostění přes železniční trať uzavřená. Podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Pestrá hudebně komediální show Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Gadžové jdou do nebe nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin. Komedii Lordi nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Namícháno, protřepáno, tak pojďme na to. Alexandra Sten, Mr. Saxby. A v tom horku třeba i Freddie Mercury. A při odpolední siestě budeme snít s Lucí. Krokodýl chystá hit za hitem a je přesně pět.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Absolutní teplotní rekord v Česku padl a během odpoledne se ještě posunul na 41,7 desetin stupňů Celsia, co přinese zítřejší pondělí v Brně, v okolí a na Jižní Moravě. Slunečno, večer více oblačnosti, teploty zítra ráno 23 a zítra přes den odpoledne až 39 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiči i cestující brněnské MHD musí počítat s komplikacemi. Olomoucká ulice je od pátečního večera v místě přemostění přes železniční trať uzavřená. Trolejbusy jedou odklonem a některé zastávky neobslouží. Silničáři v místě opravují mosty přes železnici. Práce by měly trvat až do konce srpna. Dnes je poslední den, kdy si lidé mohou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Dluhopisy je možné zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise se uskuteční 15. července. Její objem bude několikanásobně větší proti původně plánovaným 20 miliardám korun. V Německu, Česku, Švýcarsku, Dánsku či na Slovensku včera padaly teplotní rekordy. Ve švýcarské Bazileji naměřili rekordní teplotu 38,8 stupňů Celsia. Nebývalé horké počasí panuje i v severských zemích. Dánští meteorologové naměřili 37 stupňů Celsia. Slovenský rekord se přiblížil 40 stupňům Celsia. Zatímco rekordy v Česku a Německu tuto hranici překonaly. Ve Francii se kvůli vedrům v posledních dnech utopily desítky lidí. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa porazili Panamu 2-0 a bez porážky vyhráli skupinu L. Harry Kane v 67. minutě hlavou uzavřel skóre a stal se nejlepším střelcem reprezentace v historii šampionátu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď horké silnice a dálnice D1 na 135. kilometru ve směru z Brna. do Prahy, tam stojí porouchané osobní auto, dávejte pozor. Stejně tak D2 14,5 km zase ve směru na Brno, tam stojí také porouchané osobní auto, dejte pozor. No a ještě Svatobořice směrem

0: hezké nedělní letní odpoledne. Při krokodýla zeptáme se něco dětí. Co vy na to? Zeptáme se třeba, kdo je to revizor?
1: Prostě hlídá autobusy, aby neodjeli, aby nevezli lidi bez lístku.
0: Probereme to podrobně. Tak si to nenechte ujít. Hlídejte si to. Krokodýl Zbyněk Loucký. Hezký den a fajn poslech.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde pán k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho ukrutně bolí. Doktor chvíli přemýšlí a říká, no tak to je z toho, že moc kouříte. Ale nikdy v životě jsem nekouřil. Aha, no tak to máte z přílišného požívání alkoholu. No dovolte, v životě jsem se alkoholu nedotkl. Člověče, tak to máte z toho, že pořád běháte se ženskýma. Já jsem ženatý a na cí ženu se ani nepodívám. Tak pak je to jasný, pane. Vy jste vůl a rostou vám rohy.

0: neděli jste s Krokodýlem, jsme vaše rádio. Hezké odpoledne a příjemný horký letní podvečer. Holky a kluci, hlavně, že začaly prázdniny, vidíte, no ale přece jenom i o prázdninách se vás rádi něco zeptáme, vy naše zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A tak třeba v tuto chvíli nás napadlo se vás zeptat, kdo je to revizor.
2: Tam se musí dát vždycky tomu revizorovi taková jízdenka a potom nebo je to řidič.
3: On si bere lístky od lidí.
4: Když někdo půjde do autobusu bez lístku, tak ho vyhodí pryč. A kdyby šel s lístkami, tak on může si nasednout.
5: Prostě hlídá autobusy, aby neodjeli, aby nevezli lidi bez lístku.
0: Děkujeme, hezké léto a za 7 minut bude 17:30.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude, váš Bolek.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Samba a v Brně jako v Dežanéru. Nový český absolutní rekord padl, je 41,7 stupňů Celsia. Tady váš krokodýl, doufám, že vás někde v chládku příjemně ochlazujeme. V každém případě, přestože se rozjeli prázdniny, tak ještě připomínáme, že krokodýl fandí školám, které omezují mobily.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Roman Burda, ředitelem základní mateřské školy Horníkova 1 v Brně Líšni. Mobilní telefony máme zakázané 10 roků a máme s tím výbornou zkušenost. Zejména o přestávkách, dětka hrají ping-pong, fotbálek, povídají si, hrají a rozhodně zejména kvůli těm sociálním vazbám to vidíme jako velice přínosné.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Ano, je to šok, ten teplotní rekord se stále mění a český absolutní rekord s ním. Už je to 41,9 stupňů Celsia. No a co je nového přímo v moravské metropoli o tomhle víkendu, to už nám řekne městská policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: No a za ní právě teď Jakub Ghanem. Tak posloucháme.
2: Dobrý den posluchačům do studia. V sobotu brzy ráno zamávala na naši autohlídku u Malinovského náměstí skupinka mladých lidí. Podle sledování polohy objevili mobil své 20-leté známé, který o chvíli dřív údajně ukradl kolem jdoucí i s dalšími osobními věcmi. Dopadený třicátník nejprve zapíral, potom ale vytáhl z kapes klíče, sluchátka, kosmetiku i ženin občanský průkaz. Telefon za 30 000 korun se našel odhozený ve křoví a muž strážníkům ukázal i to, kde odložil odcizenou kabelku. Hrozí mu vězení. V sobotu dopoledne vyšel z vody na brněnské přehradě zmatený 20-letý muž. Při dotazech strážníků jen hleděl do prázdna a kompletně nahý dělal na asfaltu hvězdy, stojky a kotouly. S dekou, kterou mu podali, aby se zahalil, mával kolem těla jako přikejklý vystoupení. Strážníci ho spoutali, aby se neporanil, a protože byl pod silným vlivem drog, přivolali k němu i zdravotníky. Poříční jednotka městské policie musela v sobotu večer na přehradě také vykázat 25 lidí z vody. Plavali tam v době, kdy byla z bezpečnostních důvodů takzvaně uzavřená hladina kvůli ohňostrojům. Takové byly vybrané víkendové případy městské policie Brno. Přeji pěkný poslech Krokodýla.
0: Děkujeme, klidný zbytek horkého víkendu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
6: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: bože. No pořádně za... Tady Krokodýl a náš signál 103 FM a všechny další.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dobrý večer, těsně před šestou už jsme zase namíchali a také budeme hrát. Tak si dáme Ava Max, Kings and Queens. Twenty four seven, is it love? A Krištof, život je krásný. Život je krásný i na konci světa. A ty život krásný s Krokodýlem my přihodíme hit za hitem. No a vy buďte u toho. 5 vteřin a 18 hodin.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, počasí. Aktuální teplota v Brně je asi 39 stupňů Celsia, ale další český absolutní rekord padá a padá. Ještě se to může změnit. Je to v tuto chvíli 41,9 stupňů Celsia. Mimochodem, i ve Vídni poprvé v historii měření padla kulatá čtyřicítka, co přinese zítřejší pondělí v moravské metropoli a na Brněnsku. Slunečno, večer zítra více oblačnosti, ale teploty. Ty raní 23 stupňů, zítra odpoledne až 39.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Sledujeme s vámi silnice i dálnice, tuto chvíli na dálnice D1 153 km ve směru z Brna do Prahy, tam stojí poruchané osobní auto s karavanem, dávejte pozor. Stejně tak D1 na 135. kilometru ve směru také do Prahy, ještě předtím tedy stojí rovněž další poruchané osobní auto a ještě D2 14,5 km ve směru na Brno, tam stojí další poruchané osobní auto, dávejte pozor, jinak nemáme hlášený žádné dopravní problémy ani komplikace. Šťastnou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

A váš krokodýl 2:18 už hezký nedělní, slunný, letní a pořádně horký večer, a tak vás třeba trošku ochladíme, protože za chvilku zamíříme na koupáky. Ať se dobře poslouchá, ať se dobře chladí, tvář je krokodýl a Zbyněk Loucký. Jedem!

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Abyste lidi potěšili, musíte se s nimi dělit o svoje starosti, ne o radosti.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl, Felix Jen a J. Hart, Pride.

0: Dobrý podvečer, krokodýláci. Tento super horký den vás zdravíme především někam k vodě. A to znamená určitě v Brně, na Brněnské moře. No ale samozřejmě míříme taky na koupáky.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Zdravíme tam, kde hrajeme, takže třeba Kravák, Kraví hora i s nádherným výhledem. Stejně tak funguje i oblíbený biotop na Brnějih, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. No a do třetice všeho dobrého, koupaliště Královo pole, tam je nádherný trávníček na slunění, ale dneska je to skutečně asi spíš o těch bazénech. Užívejte léto a ochlazení.
1: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině, autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
5: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Máte rádi poctivý český česnek? Přijďte na samozběr do Lovčiček. Farma Lovčičky vás zve od 28. do 30. června na samozběr česneku. Cena je 80 korun za kilogram, nad 10 kilogramů jen 70 korun. Info na Facebooku Farma Lovčičky. Těšíme se na vás 28. až 30. června.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

Přeji vám, krokodýle, hezký slunný letní podvečer. Přesně o 6:30 jsme s vámi právě teď. No a dáme si třeba motýly a mandraže a Kate Ryan, Ella Eli. My jsme krokodýl, největší hudební výběr. Buďte u toho.

0: Ela, Ela. Jsme vaše rádio, jsme váš krokodýl. A pojďme to přeměřit, ty teploty, právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, nový český rekord je 41,9 stupňů. Stanice Doksany, Brno, Kraví Hora dneska 39,6. I ve Vídni dnes naměřili poprvé historický rekord 40 stupňů Celsia. Rekord padl i v Polsku a rekord hlásí i Bratislava 39,5. Noc na pondělí bude extrémní. Noc na dnešek byla na řadě míst v Česku subtropická. Teploty se tam držely nad 27. Nadcházející noc z neděle na pondělí bude v důsledku rekordně vysokých teplot, které v posledních dnech opravdu přepisují historické rekordy, ještě teplejší.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Pozor, jste účetní? Šance pro vás. Bytové družstvo Máj Brno Královo Pole hledá účetní. Stabilní zázemí, zajímavé mzdové ohodnocení. Více na majbrno.cz.
5: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: to je pažák. Ano, hezký večer přeje Krokodýl. Máme 2 minuty, které nás dělí od 19. hodiny a my už jsme zase namíchali, podíváme se i na počasí a na dopravu. Dobrý večer.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A my nabízíme Dua Lipa, Don't Start Now. Don't show up, don't come out. Dáme si i Abu Dancing Queen. A s poetikou už půjdeme k půlnoci. Největší hudební výběr vás čeká, bude to hit za hitem a za minutu a čtvrt bude 7.
2: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Konečná hodnota nového dnešního českého rekordu v teplotě je 41,9 stupňů Celsia, co zítra v Brně, na Brněnsku a v okolí na Jižní Moravě slunečno. Večer více oblačnosti, teploty zítra. No, po ránu tak 23 a odpoledne až 39 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Všechno sledujeme, D1 na 153. kilometru ve směru z Brna do Prahy, tam stojí porouchané osobní auto s karavanem, dávejte tam pozor a ještě Dub nad Moravou směrem do Brodku u Přerova, tam havarovalo osobní auto a převrátilo se přes střechu, na místě zasahují záchranáři a projíždí se Kybadlově. Šťastnou cestu přeje Rádio Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Bylo 7, jak se máte v neděli, doufám, že zažíváte prázdniny a snad, přestože je velmi horký, tak příjemný víkendový den. Za chvíli se s městskou policií podíváme právě na tenhle víkend v Moravské metropoli z jejich pohledu. No a taky budeme hrát, tak si to nenechte ujít, hezký večer přeje Krokodýl a Zbyněk.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Tonight. Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Dobrý sedmý večer v týdnu, přeje Krokodýl hezkou neděli a copak tenhle první letní a prázdninový horký víkend v Moravské metropoli s městskou policií.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: To zjišťujeme a více právě teď Jakub Ghanem.
2: Dobrý den posluchačům do studia. V sobotu brzy ráno zamávala na naši autohlídku u Malinovského náměstí skupinka mladých lidí. Podle sledování polohy objevili mobil své 20-leté známé, který o chvíli dřív údajně ukradl kolem jdoucí i s dalšími osobními věcmi. Dopadený třicátník nejprve zapíral, potom ale vytáhl z kapes klíče, sluchátka, kosmetiku i ženin občanský průkaz. Telefon za 30 000 korun se našel odhozený ve křoví a muž strážníkům ukázal i to, kde odložil odcizenou kabelku. Hrozí mu vězení. V sobotu dopoledne vyšel z vody na brněnské přehradě zmatený 20-letý muž. Při dotazech strážníků jen hleděl do prázdna a kompletně nahý dělal na asfaltu hvězdy, stojky a kotouly. S dekou, kterou mu podali, aby se zahalil, mával kolem těla jako při kejklířském vystoupení. Strážníci ho spoutali, aby se neporanil, a protože byl pod silným vlivem drog, přivolali k němu i zdravotníky. Poříční jednotka městské policie musela v sobotu večer na přehradě také vykázat 25 lidí z vody. Plavali tam v době, kdy byla z bezpečnostních důvodů takzvaně uzavřená hladina kvůli ohňostrojům. Takové byly vybrané víkendové případy městské policie Brno. Přeji pěkný poslech Krokodýla.
0: Děkujeme, klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl, dobrý večer. Dnes 28. června je v kalendáři Lubomíra, tak ještě stále přejeme všechno nej. A chystáme další hit za hitem, třeba Redneck z Dua Lipa, nebo právě teď už přechystaná Belinda Carlisle o tom, že nebe je místo na zemi. My jsme rádi, že vaším místem je frekvence 103 FM a všechny další frekvence tam, kde vysílá Krokodýl. Dobrý večer, přeje Zbyňa.

0: Rychlíláci, dobrý večer. Ještě jednou přeměříme ten dnešní rekordní teplotní den s datem 28. června 2026.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Nový český rekord je 41,9 stupňů Celsia, stanice Doksany, Brno, Kraví hora. Dnes jsme měli 39,6. I ve Vídni dnes naměřili poprvé historický rekord 40 stupňů. Rekord padl i v Polsku a rekord hlásí i Bratislava 39,5 stupně. Za posledních 60 let se teplota zvedla o 2 stupně, v létě o 3 stupně Celsia a počet tropických dnů je trojnásobný. Dříve byly v průměru 4 za rok, teď jich je v tuzemsku 12. Ve městech jich bylo 10 ročně, teď jich je 30.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: J-Lo, ja tu sám.

0: Dobrý večer s krokodýlem. Ano, na cestě dnešním pekelným dnem, kdy padaly teplotní rekordy. Dorážíme až téměř ke 20. tady vaše rádio Krokodýla, největší hudební výběr, který už jsme zase připravili. A vy se můžete těšit, jak budeme hrát hned po 8.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: To takhle George Ezra, Budapešť. Dáme Shakiru La Tortura. A jelen jediný, co chci.
2: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: Už jsme zase namíchali hit za hitem, buďte u toho, dobrý večer, za 2,5 minuty bude 8.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat po tom dnešním horkém dnu na zítřek. Bude to podobné, možná ještě o něco výš. Slunečno zítra v pondělí, večer více oblačnosti přece jenom. Teploty zítra ráno 23, odpoledne až 39 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Ano, blíží se 8. dobrý večer a finišuje nám 26. víkend letošního roku 2026. Ať jste i nadále s krokodýlem, ať už jste ještě pořád někde u vody, v chládku, doma, nebo jdete do postele, a nebo jste třeba taky v zaměstnání. My budeme s vámi a už zase sázíme hit za hitem.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.
0: Tak si to užívejte, hezký večer a taky pomaličku hezkou horkou noc pře krokodýla od mikrofonu Zbyněk Loucký. Naslyšenou. Mějte se hezky, ahoj!

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Nedělní krokodýlí pilíček se nám krásně rozjíždí, a to ten 28. červnový neděli. Pohodu jste si užili, mnozí už i prázdniny. A tak pojďme za dalšími hity, které jsou pro vás tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek vám všem přeje krásný poslech a všem Lubomírům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Užijte si s námi hit za hitem.

Skvělé hitovky jsou připravené v nedělním pilíšku. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Mnozí z vás si užíváte tu správnou pohodu, třeba právě tady u nás na Lesné v Brně na 103 FM. Tak přejeme krásný poslech a vůbec všem těm, kteří nás ladíte na brněnské frekvenci 103 FM, posíláme další hit.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Další hitovka je připravena pro všechny muzikanty a hlavně saxofonisty. Ano, dnes pan Sax si patentuje saxofon, a to v roce 1846, a od té doby už nám saxofon zní samozřejmě při různých orchestrech a slavnostech. No, užívat si tento určitě krásný nástroj musíte a věřím, že si užíváte, pokud na něj někdo perfektně hraje. My si užijeme teď další hity na Krokodýlu.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jarek Hemala je stále s vámi na Krokodýlu, přeji krásný poslech, hezkou noc 28. červnovou. Čím zajímavý ten dnešní den je ve světě? Třeba Ukrajina má dnes Den ústavy Ukrajiny. No, tak jenom abyste věděli, čím zajímavý byl je. Teď přání krásné noci a užívejte hit za hitem.

0: Vaša.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoce nám blíží, za chvíli se přehoupneme a to už samozřejmě do toho poloprázdninového týdne. Ještě dva dny červnové a hned tu budou prázdniny, ale spousta samozřejmě z vás si ty prázdniny už užívá a už jste vyrazili. Tak vyražme společně za dalšími hity tady na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Připravené jsou další hity u nás ve vysílání Krokodýla, teď ale jdeme se podívat mezi naše nejmenší. Proč si ženy lakují nehty?
1: Jaký kluk se do nich můžou zamilovat, jak se jim to líbí?
2: Protože aby se jim to všecko líbilo, aby se to líbilo i dalším ženským.
3: Když

0: všem na tím oslavě to líbilo a když se ožení, tak to musí dělat zase.
1: Toliko bleskové odpovědi našich nejmenších posluchačů Zlatíček a my se jdeme opět podívat do světa další hitu, které si budeme vychutnávat tady na Krokodýlu. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: je za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co chytíš, nejde jenom vodu víře. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: představení Robina Hooda jako ušlechtilého zbojníka, je to možné? Není možná, úplně je to třeba jinak. A právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Ano, představa Robina Hooda jako opravdu ušlechtilého zbojníka, který bohatým bere a chudým dává, je podle historiků spíše pozdějším mýtem než obrazem původní středověkých příběhů. Rané legendy ho naopak vykreslovaly mnohem temnější a morálně jednoznačně takovou tmavší postavu. Ano, nebyl to takový krásný, ušlechtilý muž, který opravdu bere a dává chudým. Tak to jsou představy nás, jak jsme si to krásně zdokonali v těch filmech. Realita byla asi pravděpodobně jiná, aspoň takový je poslední nějaké sdělení historiku. My už jdeme za dalšími hity, Jarek přeje hezký poslech.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.